0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: poslední před sedmou na Hit Radio 90 hit, který údajně vznikl za 10 minut. Lucie, Amerika. Já jsem Vláďa Řepka, dobré ráno vám přeju a přichází také Kristýna, aby nám řekla, jak je na silnicích.
1: Doprava.
2: Krásné ráno vám přeje Kristýna Šipčíková. Na trase z Chomutova na Prahu před odbočkou na Řevníčov u Slaného blokuje provoz vozidlo po nehodě. Před místem se vytvořila více než 2-kilometrová kolona, proto počítejte se zdržením. Pozor na dálnici D5 na 10,5 kilometru směrem od Prahy na Rozvadov. Tady stojí u Krajnice nepojízdné nákladní auto. Při projíždění tu dejte nohu z plynu. Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde se popojíždí od 190. kilometru po exit 196. Zdržení je tam okolo 10 minut. A tato kolona ovlivňuje také příjezd po dálnici D2, kde jsou řidiči v koloně od 3. kilometru a zdržení je tam zhruba na čtvrt hodiny. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka e-shop roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Ráno bude zamračené, hlavně na západě a v Čechách se neobejdete bez deštníku. Postupně se to ale bude trhat a odpoledne už bude pěkně po celém Česku. Čekejme teploty mezi 22 až 26 stupni, na Moravě se vyšplhají až k 28.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vládě Řepka vám 2 minuty před 7 přeje zítra Rádia 90. Krásné ráno. Nechám úplně stranou všechny ta kliše o tom, jak prázdniny zase rychle utekly, a řeknu jenom 2 věci. Další prázdniny jsou to už za 17 dnů a je pořád léto. A tohle už je Nick Kamen.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 7 hodina, 9 minuta, my jsme Hit Radio 90. Tohle je Michael Jackson a na Michaela se podrobně podíváme příští pondělí, 7. září. Ono to bude už neuvěřitelných a neskutečných 30 let od jeho koncertu v Praze na Letné. No a nebyli bychom to my, abychom vám u té příležitosti něco nedali. Tak pro ty materiálně zaměřené bude soutěž o dabový rádio a můj kolega Michal Klein chystá speciál 2hodinovou History Night se všemi songy z Letný. Já jsem Vláďa Řepka, přeju vám dobré ráno a za chvilku pro vás mám Toma Pettyho a Heartbreakers na Hit Radio 90.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
5: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
4: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
5: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
6: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
4: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

7.23 ladíte, ať už v DABu nebo na webu, a díky za to. Hit Radio 90 a my vám za to přejeme pěkné ráno. Johna Secadu teď střídají skvělý Blink 182 a jejich bubeník Travis Barker má na Disney Plus nový dokument. Je to síla. Travis přežil havárii letadla a ukazuje se zde odhalen jako složitý muž bojující s bolestí. Ale jsou tu i veselé příhody, třeba jeho velkolepá italská svatba s Kourtney Kardashian. Teď jsou na Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 v 7.35 Janet Jackson, která se ostatně jako hodně lidí zamilovala do Japonska a není to tak dlouho, co se vrátila z turné právě tam. Ti, co její vystoupení viděli, tak byli nadšení a je neuvěřitelný, jak Janet Jackson skáče jako za mlada a to jí bylo v květnu 60. Jedna kočka střídá další, za minutku bude Sandra Secretland na Hit Radio 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: S vámi v 7.54 Ace of Base na Hitradio 90. Pěkné ráno vám přeje Vláďa Řepka. Jak dopadl včerejší duel pražských S? Tak i to se dozvíte v našem přehledu za chvilku. A taky, jak bude a jak se jede, tak jedno po druhém. Doprava. Kristýno, hezké ráno.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Komplikace vás potkají na pražském okruhu za sjezdem na Ořech na 17. kilometru směrem k D1. Tady si dejte pozor na nepojízdné auto odstavené u krajnice. Na dálnici D1 na 15. kilometru směrem od Prahy na Brno si pak dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené u kraje. Na D1 pak ještě zůstaneme ve stejném směru, ale na 101. kilometru stojí u krajnice autobus s defektem. Na dálnici D8 na 9. kilometru ve směru na Drážďany počítejte s porouchaným kamionem, projíždějte tady opatrně. A na trase ze Svitav na Brno před Lipůvkou se vytvořila téměř 5-kilometrová kolona, počítejte se zdržením. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
0: A já ještě přidávám Prahu 8 v Zenkově ulici směrem na Kobylisy na úrovni Bulovky, bourala dvě osobní auta, tak prosím projíždějte s opatrností.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen jí musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Během dne pak zveřejní podrobnosti. Český premiér Andrej Babiš se dnes ve Slovinsku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také bilaterální jednání se slovinským premiérem Janezem Jančou. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Dostala trest v podobě tříleté podmínky a pokutou 500 000. V kauze je obžalovaný i premiér Babiš. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda si vyžádala nejméně 8 obětí. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a dalších 7 členů posádky. No a fotbalisté Slávie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů.
2: Davide, děkujeme.
0: Počasí.
2: Ráno bude zamračené, hlavně na západě a v Čechách se neobejdete bez deštníků, bude pršet. Ale postupně se to bude trhat a odpoledne už bude pěkně po celém Česku. Čekejme teploty mezi 22 až 26 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: 8, Hit Radio 90, Vláďa Řepka, dobré ráno. Jak to vypadá s počasím na první zářijový týden? Budem vytahovat bundy nebo si vystačíme s mikinama? Tak i když to venku, jak tam koukám, úplně nevypadá, tak tenhle týden se nám vyčasí a bude jako v babím létě. Posílám Eiffel 65 nebo Richarda Millera.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 8.11 na Hitradio 90, Cranberries. Přejeme vám vydařený začátek dne, vlastně celého týdne. A pokud nás posloucháte v Praze a milujete proplétat se na kole mezi auty a máte lítačku, tak budete moci od ledna využít až 4 bezplatné jízdy na sdílených kolech denně, místo dosavadních 2. Tak si dáme helmy na hlavy, možná raději i my v autech, a do uší za chvilku budou lahutky Darjut, Espen Lind a 10,000 Maniacs.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
2: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
4: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.

0: Jsme Hit Radio 90, Sandstorm a Darude. Pěkné ráno vám přeje Vláďa Řepka. A přesně se stalo teda to, čeho jsem se bál. Známe to z každého katastrofického filmu. Umělá inteligence si stále častěji dává příkazy sama sobě, vymyká se kontrole a přebírá žezlo do svých rukou. No, jenom během července zaznamenali v Británii přes 300 incidentů, kdy AI přestala poslouchat, začala si lhát a dokonce napodobila styl svého šéfa a sama sobě schválila zakázaný úkoly. Tak to mě spadl kámen ze srdce, protože tohle nestojí ani za řeč. Umělá inteligence je prostě zaměstnanec jako každý jiný. V 8.25 pokračujeme Bellboot and Kendall, tady jsou.
1: Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: 8.38 vás sladíme Madonou, pěkné ráno. Oslavu 68. narozenin uspořádala před 2 týdny v Řecku na Korfu. Možná jste ji tam zahlédli, jestli jste tam byli na dovolené. Slavila v taverně, kde to rozjela s rodinou i o 30 let mladším přítelem. A z Itálie si letecky nechala přivést celý dětský pěvecký sbor. A tancovalo se v ulicích prý až do 2 do rána. To je klasická Madonna, kterou za minutu střídá Jan Kalousek na Hitrádiu 90.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90. 90.

0: Fila Collins je pro vás mám jako posledního v programu Hitradio 90 před devátou, ale hned jsme zpátky, jenom předtím očihneme silnice.
1: Doprava.
0: V Praze 7 v Holešovicích ve Vrbenského ulici došlo ke střetu osobního auta s chodcem, tak projíždějte s opatrností a v Krči v Novodvorské ulici u odbočky do ulice Zálesí směrem do centra havarovala dvě osobní auta, tak počítejte se silným provozem a kolonou. A Kristýna ví víc.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor na dálnici D7 na 49. kilometru ve směru na Chomutov u sjezdu na Louny. Tady došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Hustý provoz vás zdrží na Pražském okruhu na trase Modletice Ruzině se zdržením za sjezdem na Jesenici, a to okolo 20 minut. Aktuálně už dochází k blokovému odbavování v tunelech. V opačném směru se zdržíte okolo 10 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu. Na Pražském okruhu pozor také na nehodu na 21. a půl kilometru ve směru na D1 na úrovni Jinočan. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je pravý jízdní pruh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Extreme Sale v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
1: Hitradio 90.

0: počasí.
1: Hlavně na západě a v Čechách si neobejdete bez deštníku. Prší, anebo bude. Až odpoledne se to roztrhá. Čekejme teploty mezi 22 až 26 stupni. Na Moravě se vyšplhají až k 28.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jmenuji se Vláďa Řepka, je 9, vítejte zpátky na Hitrádiu 90 a díky za to, že nás ladíte. Natalie Imbruglia tenhle ten pátek vydává po 5 letech z Brusu nový studiový album Algorithm a zní stejně skvěle a svěže jako na konci 90. Tak si ji pojďme připomenout.
0: Vláďa Řepka, Hitrádiu 90.

Skvělá muzika k tomuhle počasí v 9.11 na Hitrádiu 90. Michael Bolton, pěkné pondělí. Pokud máte doma obyčejný sardinky v konzervě, tak to vlastníte asi nejžhavější věc internetu. Sardinky totiž pobláznily socky. Influenceři je označují za botox na vidličce a tvrdí, že díky omega-3 mastným kyselinám dělají zázraky s pletí. V Británii například prodeje sardinek vylétly o 30%, v Austrálii tam už je v obchodech, ani nehledejte, mají vyprodáno. Za moment jsme zpět, bude třeba Nirvana.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Březová!
6: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová!
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová!
7: Resort Březová.cz.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Úžasný spojení New Order, The Smiths a Pet Shop Boys na Hitrádiu 90 v 8.28. Electronic a Disappointed. Kde my Češi nejčastěji čerpáme informace? Tak na špici je pořád televize, ale všechny ostatní noviny, bohužel i nás rádio, přeskočily sociální sítě. Nejdůvěryhodnější je podle nás, teda myslím té naší generace, Facebook, a mladá generace ta bere rozumy hlavně z Instagramu, TikToku a nově také z umělé inteligence. Jo, tak to se potom klidně může stát, že až se jich budeme ptát, kdo byl náš první prezident, řeknou vám klidně Karel Jaromír Erben. Tři jména to má, tak co, ne? Tohle už je Sheryl Crow, Strong Enough na Hitrádiu 90.

0: Krásný poslední prázdninový den a aby ta nálada byla dokonalá, hrajeme vám In Excess na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě vystřídá Markéta Rachmanová a mezi tím můžete třeba zčeknout naše sítě. Zjistíte, kdo má dneska 80. narozeniny, kdo pořád skvěle vypadá a že je to herec. Za moment Bryan Adams a Melanie C.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Hit Radio 90.

0: Zvadlí růže dostali dneska ráno trošku vláhy. Hezké dopoledne, bude 10 hodin. Pojďme se podívat na silnice. Doprava.
1: Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. V Praze se popojíždí v Průmyslové ulici od Hloubětína až do Štěrbohol. U křižovatky s Teplárenskou se navíc srazila dvě osobní auta, proto počítejte se zdržením. Na dálnici D7 na 49. kilometru ve směru na Chomutov u sjezdu na Louny došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. I tady projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. Pozor na dálnici D7 u sjezdu na Buštěhrad na 9. kilometru směrem od Prahy na Chomutov. Tady havarovalo osobní auto. To počítejte s omezením, kolona se ale zatím netvoří. A na D10 na 22,5 kilometru směrem od Turnova na Prahu narazilo osobní auto do svodidel a stojí po nehodě v jízdním pruhu. Kolona tady má zatím asi půl kilometru. Ode mě vše, šťastnou cestu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Zahrada v Pardubicích za 1 197 000. Rodinný dům v Libhošti na Novojičínsku za 9 milionů 700 000. Rodinný dům v Měcholupech na Lounsku za 4 miliony 990 tisíc, byt 2 plus KK v Liberci za 3 miliony 800 tisíc a byt 1 plus KK Praha Michle za 5,5 milionu korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ. Oh.
11: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne ještě oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne už bude mraku ubývat a postupně čekáme většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihovýchodě až 28 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dneska dopoledne, 10 hodin. Kolikrát už jste dneska slyšeli něco jako hola hola škola volá? Já chápu, že pokud už máte velký děti, anebo nemáte žádný děti, tak je to trošku otravný, ale je potřeba na tom hledat pozitivní věci, třeba že MHD ve městech bude jezdit konečně zase už podle klasického jízdního řádu. S vámi Markéta Rachmanová. Krásný poslední srpen přejeme.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: noci a už to z té hlavy příští dny nedostanete. Několikrát u nás Freak Power hráli, mají to tady rádi. Vy posloucháte dál Hit Radio 90, už za okamžik jsme zpátky.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Organizátoři příštích letních olympijských her v roce 2028 v LA oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Svoje majitele má tak drtivá většina lístků, které byly v prvních dvou vlnách k dispozici. Další vlnu veřejného prodeje už letos prý pořadatelé neplánují, zase až za rok. Je to vlastně taková nová móda kupovat si dneska lístky na cokoliv hodně dlouho dopředu i roky dopředu. Protože pokud to neuděláme, a pak se stane to, že než se rozhoupeme, tak prostě máme smůlu. Dřív byl vlastně lístek takovou vstupenkou na zábavu a dneska můžeme říct, že je to termínovaný vklad na zážitek, u kterého jenom prostě doufáme, že do jeho vypršení nezapomeneme heslo k e-mailu. To se stává a to jsou pak lapálie.

0: Tohle je Mňága až Džorp na Hit Rádiu 90. Hrdá rodačka z Valmezu. Jakoby nám ten dnešní ranní dešť chtěl ukázat, že se blíží září. Že na léto jde stáří a proto je potřeba ho ještě pokropit živou vodou. Tak otevřete okna, protože pondělní vzduch po dešti nám dostatečně okysličí hlavu a všechno pak půjde o kus líp. Do 11. třeba Milan Farmer anebo Martika. Hit Rádiu 90. Hezký pondělí.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tak moc se tahle věc z 90. líbila Eminemovi, že si potom vypůjčil Toy Soldiers na Hitradio 90. 4 minuty před 11. hodinou.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholy před nájezdem na D11 došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tu střední jízdní pruh, projíždějte tudy opatrně. Na Pražském okruhu se také zdržíte z důvodu hustého provozu 10 minut od sjezdu z dálnice D5 po Ořech. V opačném směru je to 5 minut od Lohkovského tunelu za Barandovský most. Pozor na dálnici D10 na 22,5 kilometru směrem od Turnova na Prahu. Tady narazilo osobní auto do svodidel a stojí po nehodě v jízdním pruhu. Kolona tady má přes 2 kilometry. A na dálnici D11 na 53. kilometru ve směru na Hradec Králové dejte pozor na porouchané osobní auto. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne ještě oblačno až zataženo, na většině území také déšť nebo přehánky, můžou přijít i bouřky. Kolem poledne už se bude ale pomalu vyjasňovat, na polojasno a teploty dneska maximálně někde mezi 21 až 25 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 31. srpen, takže právě dneska to je ten den, kdy se budou hledat po dvou měsících školní batohy. A taky se budou zkoušet boty na tělák, aby se zjistilo, že ta noha je zase větší. Možná máte nějaký domácí rituály spojený s koncem prázdnin. Chodíte na společný večeře, na zmrzku, aby to celý skončilo sladce. Tak napište na 720-868-636. S vámi Markéta, hezké dopoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.
2: Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle byla, myslím, písnička k Animáku a spojila dohromady Richarda Marxa a taky Donu Lewis. A protože se oba chovali v klipu docela přesvědčivě a tak různě se otlapkávali před kamerama, tak byly tenkrát plný časopisy toho, že tu máme nový pár a přitom oba dva byli v tu dobu šťastně zadaný. Richard Marx třeba za herečku, která hrála tanečnici Penny v Hříšním tanci. Jenže než ten časopis vydal další číslo, kde to vysvětlil, že spolu fakt ti dva nic nemají, tak už ty drby prostě nešlo zastavit. Těším se, až vám pustím za chvíli KLF, tady na Hit Radio 90.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy. Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky. La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

Na Hit Rádiu 90 KLF. Byla to taková hodně divná parta. Nic nebrala vážně a chtěla hlavně šokovat. Kdo ví, kde jim je dneska konec? Já jsem se ptala na vaše rituály na konci prázdnin a ozvala se mimo jiné Karolína. Mám dvě děti, obě už na druhém stupni. Vždycky na konci léta chodíme na suši. Je potřeba děti nejenom odměňovat za vysvědčení, ale ráda je motivuju ještě než to začne. A u nás se vždycky motivuje hlavně jídlem. No, to je výborný plán. Petr, nemáme žádný rituál na konci prázdnin, ale až začne řád, bude zase fajn. Tahle ta prázdninová anarchie totiž musela někdy skončit. Ano, a končí už zítra. Do té doby odteče ale ještě spousta vody. A taky zazní spousta devadesátek. Teď jedna od Madony. Hezký pondělí.

0: Tina Turner tenhle hit používala jako velkolepý úvod svých koncertů na celosvětovým turné Wildest Dreams Tour. Na pódium tenkrát nastupovala ve stříbrných třpitivých šatech od Versáčeho a samozřejmě k tomu měla no, tak 10-centimetrový jehly. Na těch deska opravdu opatrně, ať vám nezapadnou do kaluží. Za okamžik se zpátky i Stayed Dead.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90-kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: June Afternoon od Roxette, Hit Radio 90, krátce před 12. hodinou. Podíváme se na počasí, taky na to, co zatím přineslo poslední srpnové pondělí. A teď na dopravu.
1: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru do Turnova došlo k nehodě v levém jízdním pruhu. Doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. V Praze na Bubenském nábřeží na úrovni Holešovické tržnice směrem z centra zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte tam také s omezením provozu a se zdržením. A pozor si dejte také na Pražském okruhu. Na 61. kilometru ve směru na Štěrboholy před nájezdem na dálnici D11 došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokují střední pruh, buďte tam velmi opatrní. Ode mě všechno, přeji vám šťastnou cestu.
2: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
3: Sobota 5. září.
2: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
3: Sobota 5. září.
2: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: On air, online, v dabu i v aplikaci
13: Radia.cz.
12: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Schodek státního rozpočtu v příštím roce má být 389 miliard korun. Oznámila to pojednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Letos má být 310 miliard korun. Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Chce ho získat v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později. Odhadované náklady na tuto unikátní stavbu, která promění zanedbané území kolem stanice metra Vltavská, se pohybují kolem 12 miliard. Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička, vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Rezignovala na vlastní žádost. Dál zůstává ředitelkou státního zdravotního ústavu. Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne. Pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom tamní média.
12: počasí.
13: Zatímco ráno a dopoledne bylo v Česku hlavně deštivé, možná někde i zabouřilo, tak teď odpoledne už by se mělo objevit míň mraků, polojasno, teploty 21 až 25. Zítra bude taky polojasno, v noci a ráno místy i skoro jasno a teploty zítra 20 až 24.
12: Hrajeme vám 90 non-stop.
13: A ještě k počasí, zase jsme po dnešním dopolední bohatší o jeden meteovýraz. Shelf cloud. Dřív jsme tomu prostě říkali, že se na nás žene Mordor. Dneska je to shelf cloud. Taková vlna z mraků na obloze. Určitě dneska na sítích někde o shelf cloud nevadíte. Poledne, poslední srpnové. Markéta s vámi, jdeme hrát.
12: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 10 minut po 12. Posloucháte Hit Radio 90. Hezký pondělní odpoledne. Tenisová star Roger Federer se o víkendu dostal do síně slávy. Netradičně ho tam neuvedla žádná tenisová legenda, ale jeho vlastní žena Mirka. Mě na tom hodně zaujalo to, že vedle Rogera seděly všechny jejich 4 společné děti. A protože to jsou dvoje dvojčata, neuvěřitelný, dvoje dvojčata, 2 holky a 2 kluci, co jsou si navíc fakt jako hodně podobní, tak když je zabírala kamera z boku, z profilu, tak to opravdu vypadalo jako takový ten prodloužený, nekonečný optický klam, protože tam sedí prostě 4 lidi, kteří jsou úplně stejní. 90 za chvíli zpátky, Mike and the Mechanics budou, hezký den.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Co to zas Popaj skuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: Ne.
4: Minometní granát.
5: Kdo všechno patří ke Grandyho gangu?
6: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

tahle písnička tady dneska samozřejmě vůbec není náhodou. Nová televizní sezóna je tady už tento týden a než se v tom zase všichni zorientujeme, co, kde, kdy dávají, tak hlavně potom zjistíme, že ten, co v nějakým seriálu hraje záporáka, tak v jiným hraje vyšetřovatele. Jistotou je tedy Večerníček a právě dneska startuje úplně nový český Večerníček, respektive staronový. Ferda Mravenec, toho všichni známe, i s Beruškou a s Broukem Pitlíkem, ale mladí čeští výtvarníci mu dali úplně moderní outfit, aby to prostě bavilo i současní děti. A premiéra novýho Trendy Ferdy i s hudbou Ondřeje Brzobohatýho je právě dneska večer před sedmou.

0: Češi v tom vždycky uměli plavat. 25-letý Kuba Kačerovský se teďka popral s přeplavbou mezi Irskem a Skotskem. No a mezi tím v Americe pro všechny plavce i neplavce dělají zmatky v mapách, protože Ontarijské jezero už není ontarijské, ale americké. Akorát to má takhle na mapě namalovaný jenom jeden člověk na celém světě, který by si na břehu toho svého nového amerického jezera nejradši postavil ještě Bílý dům. Posloucháte Hit Radio 90.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Let your mind be free.
1: DJ Quicksilver na Hit Radio 90. A jak moc free jsou silnice?
2: Doprava.
3: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Kvůli hustému provozu počítejte s kolonou na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 213. a 203. kilometrem, ve které budete popůjíždět okolo 20 minut. V Praze na Bubenském nábřeží na úrovni Holešovické tržnice směrem z centra zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte tam také se zdržením. A popůjíždět budete i na Pražském okruhu. Na 61. kilometru ve směru na Štěrboholy před nájezdem na dálnici D11 došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Blokovaný je tam střední pruh. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
8: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: počasí.
1: Dneska v noci a ráno taky bude skoro jasno, ojediněle se připravte ale na mlhy, jinak zítra první školní den bude polojasno a teploty 20 až 24 stupňů na jižní Moravě kolem 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké pondělí, 13 hodin, 31. srpen, letouš to má za pár, letos si fakt nemůžeme stěžovat, že bychom se o prázdninách neohřáli. První zářijový týden rozhodně nebude pro studenty jak maturitní potítko, protože teploty se budou držet kolem 23. 23, to už si vůbec nepamatuju, jaký to tenkrát bylo, ale tenhle hit se určitě hrál.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: 12 minut po 13. Metallica na Hit Radio 90 a na světě je nový had. Objevil se někde v pralese v Nové Guineji, má takovou červenohnědou barvu, je asi 70 cm dlouhý a není jedovatý. A když se řešilo, jak se nově objevený druh hada bude jmenovat, tak se sáhlo do hudebního světa, protože velkým milovníkem hadů je kytarista Guns N' Roses, takže had dostal oficiální označení Užovka Slashova. No a Slash je poctěn a nemůže se dočkat, až se s hadem osobně setká a omotá si ho kolem černýho klobouku.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

na Hitrádiu 90 Gold. A když Michael Jackson zemřel v roce 2009, tak dal Prince alias Symbol najevo, jak moc ho ta zpráva zasáhla, protože do té doby žádní velký kámoši na život a na smrt fakt nebyli. No a přesně za týden to bude 30 let od chvíle, co Michael Jackson zahájil svoje history tour tady v Praze. My na Hitrádiu 90 si to celý připomeneme. Celý den spousta Michaela Jacksona v éteru a v 18 hodin navíc odvysíláme History Night, což je taková dvouhodinová vzpomínka hitů, které 7. září 1996 zazněly živě na Letné. Tak už za týden na Hitrádiu 90. Pokud jste na Letenský, pláně na koncertě Michaela Jacksona 7. září byli taky, budeme moc rádi, když se zapojíte a vytvoříte si ten Michael Jackson Day tady na Hitrádiu s náma. Tohle už jsou Bon Jovi, taky Cardigans za chvíli. Hezký pondělí.

0: Poslední prázdninový den, léto to taky postupně balí, tak dneska v 15 hodin klasicky 3 ve 3 a dneska to budou tři hity, kde se objevuje slovo summer. Zkrátka to budou prostě hity o létě. Tak už teďka můžete tipovat, jaký by to mohly být. To už s vámi ale bude Ivo Alač, tak hezký odpoledne a slyšíme se 1. září. Přijďte včas, Markéta zvoní v 10. A omluvenky neberu.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Eagle Eye Cherry nemá jenom Safe Tonight, ale je to, co vám teď osvěžilo, Hit Radio 90, Falling in Love Again. Ivo Halač už je s vámi, pořádně si užijeme to společné poslední srpnové odpoledne. Krásné pondělí vám přeju, teď ještě taky aktuální informace od Lucie.
1: Doprava.
2: Kvůli hustému provozu počítejte s kolonou na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, a to mezi 215. a 208. kilometrem. Popojíždět tam budete okolo 15 minut. Na dálnici D10 na 11. kilometru ve směru do Turnova došlo k nehodě v levém jízdním pruhu. Doprava tady zpomaluje, dejte pozor. A popojíždět budete i v Praze na Palmovce. Ve Vodstářově ulici před odbočkou k Libeňskému mostu směrem do Karlína blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte tam se silným provozem a s kolonou od sjezdu z Povltavské ulice.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Automat stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: I zítra by mělo být podobně jako dneska, oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až kolem 27 a nejnižší noční čekejme mezi 17 a 11.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Konec prázdnin je pro některé smutný, pro jiné veselý a k tomu se prostě hodí hořkosladká symfonie, že?
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: době, kdy jsme se zbavovali nejenom kladiv, ale i srpů, slavil po světě velké úspěchy tento Američan, který si říkal kladivo, a hit Prey, který od něj teď na Hitrádiu 90 doznívá, v podstatě už napovídal, kam ho to táhne. Stal se později vysvěceným knězem a jednu dobu i televizním kazatelem. No ale teď tu byl jako MC Hammer, za chvíli Sir Paul.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
11: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

90. 90 non-stop.

Minulý týden vyšla i u nás na Ultra HDčkových Blu-rayích sci-fi komedie Mars útočí k blížícímu se 30. výročí od uvedení do kin. A jako velký fanda jsem si to samozřejmě pořídil a teď o víkendu si připomněl, jak si tam ze sebe dokázal udělat srandu právě Tom Jones, který nám teď dospívává na Hit Rádiu 90. A jestli jste velkými sběrateli, tak je venku i Steelbook, tedy z disky v takové té krásné kovové krabičce s motivy filmu. Ten má i plastový rukáv, měnící tu hlavní postavu na obalu. A prostě je to další skvělý kousek do naší domácí videotéky. No a teď další skvělý kousek do pondělního odpoledního playlistu Hit Rádia 90. The Cranberries.

0: Prázdniny teď končí i pro Celine Dion, byly hodně dlouhé, kvůli zdravotnímu stavu neměla plnohodnotný koncert více než 6 let, ale to by se brzy mělo změnit v Paříži. I naše dnešní 3 ve 3 budou o konci prázdnin, respektive o konci meteorologického léta, které dneska taky finišuje. A do té doby třeba Sting nebo Roxette na Hit Radio 90.
1: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Extreme Sale v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: Předevčírem by mu bylo 68, bohužel už 17 let není mezi námi. Michael Jackson nám teď připomněl své umění úžasnou písní Heal the World na Hit Rádiu 90. Za chvíli 3 ve 3, ale předtím třeba Lucie. Doprava.
1: Kvůli hustému provozu počítejte s nesouvislou kolonou na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 215. kilometrem až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Popojíždět tam budete okolo 20 minut. Zdržíte se i v Praze na jižní spojce. Před odbočkou na Průmyslovou směrem na Černý most blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona se tvoří od sjezdu ze Spořilovské. A na dálnici D11 na 22. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové dejte pozor na odstavené osobní auto s defektem.
2: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical! La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska by mělo být i zítra v Česku, polojasno až skoro jasno, zpočátku také zataženo, během dne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo s deštěm, nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 20 až 25, na jihu Moravy může být až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je 31. srpna, končí meteorologické léto a samozřejmě i letní prázdniny, no tak to teď zohledníme i v té naší pravidelnosti nazvané 3 ve 3. Dáme si dva hity, které mají to léto v názvu a jeden, který zpívá zpěvačka s přezdívkou Léto. Tak jdeme na to.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Shaggy teď na Hitrádiu 90 shrnul, co všechno se v létě dalo dělat ve svém coveru 70kového hitu In the Summertime. Možná jste splodili i nějakého letního syna, co vy víte. Tak jsme tu měli i Summer Sun od kapely Texas. A když to bude dcera, tak ji můžete klidně pojmenovat Summer podle zpěvačky, která zpívala v hitu Party Snap, The First, The Last Eternity. To byly dnešní 3 ve 3, související s koncem léta prázdnin. Zítra budou o návratu do školních lavic.
1: 3 ve 3. Na Hitrádiu 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Březová.
6: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová.
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová.
7: Resort březová.cz.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: 90ky.
10: You got that something.
9: Jsou zpátky. 90ky jsou zpátky.
10: Really, really, really
9: Hit Radio 90ka.

Když jsme tu jako dnešní tři ve tři měli hity související s dnešním koncem léta, tak tu teď ještě bylo něco o tom předchozím ročním období La Primavera od Party Saš na Hit Rádiu 90. No ale podle toho, co teď vylezlo za čerstvou zprávu od meteorologů, tak se toho léta ještě úplně nezbavíme. U nás v Česku to teda nebude tak hrozné, ale zejména v jižní polovině Evropy se už tento týden čeká velké vedro, o víkendu pak na většině kontinentu a nejsou vyloučené i další čtyřicítky, hlavně teda ve Španělsku a ve Francii, ale i na Balkáně si jich můžou turisté dočkat, pokud teda vyrazí třeba někam k moři, k Jadranu, ještě během tohoto týdne. Můžete to zkusit už zítra, v úterý, teď ale píseň o ženě jménem Úterý.

0: Olivia Newton-John, která s ním teď zpívala na hitrádiu 90, už bohužel není mezi námi, ale John Travolta od pomády ušel kus cesty a už začal i režírovat. Jeho prvotina, představená letos v Cannes a nazvaná Čarovný noční let do Hollywoodu, se kinům sice vyhla, ale je na Apple TV, kdybyste chtěli kouknout. No a když už budete na netu, tak koukněte i na naše socky. Na rozky má dneska jiný slavný americký herec.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hitradio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hitradio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flešky, kufříky,
2: vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
7: Sobota 5. září.
6: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
7: Sobota 5. září.
6: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz
1: 90. jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.
8: Hit me, baby.

0: Skvěle se to poslouchá, tohleto. Boyzone dokázali, že umí nejenom ty procítěné balady, ale že dokážou doprovodit i celovečerák mistra Beana, tohleto úžasnou písni Picture of You, která teď doznívá na Hitrádiu 90. Je čas na aktuální informace od Lucie. Doprava.
1: Kvůli hustému provozu počítejte s nesouvislou kolonou na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna, a to mezi 223. kilometrem až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Popojíždět tam budete okolo 30 minut. Asi 10 minut se zdržíte v opačném směru na dálnici D1 od Prahy, mezi s tím 93. a s tím 96. kilometrem. A s 10 minutami navíc počítejte také na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň, mezi 14. a 18. kilometrem.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj,
10: na zámku je pro nás raj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
10: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
11: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
0: Počasí. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno, jenom přechodně oblačno a s přeháňkami jen ojedinělé na horách a nebo v noci teda i jinde. Nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 20 až 25, na jihu Moravy až 27.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak jsme se dozvěděli, že ten první školní den bude alespoň z hlediska počasí, dá se říct, vydařený a dost bylo mluvení. Don't Speak si vyžadují No Doubt.
2: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

90. Hit Radio 90.

0: Navštívili jsme Kalifornii, Tupac a Dr. Dre to zařídili díky skvělému hitu California Love na Hitrádiu 90. Ale těšíte-li se na nové Metro D v Praze, tak dneska se rozhodlo, že kontroverzní Olbrachtová ponese nakonec jméno Ryšánka a náměstí Bratří Synků se jako název stanice metra používat nebude, protože výstup bude u Atakaravy, takže se to tam na Dčku bude jmenovat Nusle. Jinak přejmenování nových dvorů na Tempo neprošlo, podobně jako návrh pojmenovat stanici Písnice jako sídliště Písnice a depo Písnice jako prameny. Tak jasno, v názvech stanic máme, teď by to chtělo mít ještě v reálu, že jo? Což se pořád protahuje.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Devadesátky jsou zpátky.

Podobně, jako bychom si asi měli hledat nějaké činnosti, které AI nezvládne a tím pádem nás v práci nenahradí, tak bychom vlastně klidně mohli hledat i nějaké sporty, které úplně nezvládnou roboti a budeme na ně pak moci koukat i nadále, tak jak jsme zvyklí. No a soudě podle nedávno konaných světových her humanoidních robotů by to měl být tenis. To je jeden ze sportů, ve kterých humanoid člověka ještě nějakou dobu neporazí. Hodně přitom padal na zem, no. Tak dneska snad na US Open tolik padat nebudou naši jako Muchová, Bejlek, Bousková, Nosková, Syniaková, Svrčina a Menšík. Tak jim držme palce a posíláme Robího a Angels na Hit Radio 90.

0: Dneska je to 29 let od tragické smrti princezny Diany, což si ostatně připomínáme i na sociálních sítích Hitrádia 90. No a teď nám v našem vysílání zpíval její velký kamarád, který tenkrát úžasným způsobem vzdal hold písní updateovanou ze svého předchozího repertoáru Candle in the Wind. Teď jsme si ale od Eltona Johna dali jiný skvělý hit Believe. No a za chvíli něco z úplně jiného soudku The Offspring.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.
9: My friends gotta come.

0: skvělou devadesátkovou komedii 4 svatby a jeden pohřeb jsme si teď připomněli další skvělou písničkou. Love is all around v podání Wet doznívá na Hitrádiu 90, 4,5 minuty před 17. Je čas na zpravodajský servis. Dvě Lucie nám poví něco k dopravě a tomu, co se odehrálo během dnešního dne. Lucie Daňková za chvíli s přehledem zpráv, předtím tedy dopravní informace od Lucie Vytvarové. Doprava.
1: Kvůli hustému provozu počítejte s nesouvislou kolonou na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 214. kilometrem až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržíte se tam okolo 30 minut. Popojíždět budete i v Praze na Barandovském mostě. Ve směru na Smíchov bourala dvě osobní auta. Na místě je kolona sahající až ke sjezdu na Jesenici. A s 10 minutami navíc počítejte také na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k letišti. Brzdí se před Jesenicí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Pamatujete si?
10: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
11: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
10: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
12: 12. září, Johan V. Třebívlice.
10: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Studenti s malými dětmi budou mít nárok na novou dávku, takzvané hlídačkovné. Částka bezmála 7,5 tisíce korun měsíčně není závislá na příjmu rodiny, aby pomoc má těm, kteří chtějí skloubit studium s péčí o malé dítě. Fungovat bude od 1. září a vyplácet jí má úřad práce. Stanice budované linky metra D, dosud pracovně nazývané náměstí Bratří Synků a Olbrachtova, ponesou názvy Nusle a Ryšánka. Další tři navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice, vedení města neschválilo. Novým generálním ředitelem řízení letového provozu bude od zítřka Zdeněk Jelínek. Dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl šéfem dozorčí rady. Do funkce ho jmenoval šéf rezortu Ivan Bednárik. Majetkový úřad se 1. října po 10. pokusí v aukci prodat středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Oproti poslednímu pokusu z prosince 2025 se nezměnila.
2: Počasí. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno, jenom přechodně oblačno a s přeháňkami, jen jedině na horách a nebo v noci třeba i jinde. Je nejnižší noční teploty 17 až 11, nejvyšší denní 20 až 25, na jihu Moravy může být až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Jestli jste teď v Praze a chcete ještě podniknout něco i s dětma předtím, než zítra půjdou zase do školy, tak letní Letna dneska končí. Ještě nějaká poslední představení, ale stihnete, co určitě stihneme na Hitrádiu 90, jsou Bilavit.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Schválně, kolik z vás ví, že tohle jako první zpívala ta, která nás opustila letos, Bonnie Tyler, ale my jsme si to dali v té nejslavnější podobě od dámy, která není mezi námi už 3 roky. Tina Turner zpívala Simply the Best na Hit Radio 90. No a za chvíli něco hospodského. Chumba Wamba, Tap Tam Pink a blíží se také náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Radio 90. Ten bude stát za to.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

dneska doznívá skvělá věc kapely Suede, Trash, což je slovíčko, kterým by se možná dala označit jedna komedie, která měla v amerických kinech premiéru 1. srpna 1994. Do těch našich kin se pak nedostala až o 10 let později na DVDčka, ale zejména milovníci Melanie Griffith a Eda Harrise jí mají ve svých srdcích. A taky ti, co mají rádi irské kapely, protože jsou ve filmu ke slyšení třeba do Cranberries s hitem Dreams, anebo tahle ta skvělá věc od U2 z alba Zuropa, která je dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Radio 90. Some days are better than others.

0: Na Hit Radio 90 teď doznívá něco, co jsme si tady ještě předtím nikdy nezahráli. Je to skvělá věc a z alba Zuropa kapely U2 Some Days Are Better Than Others, která zazněla také v komedii Milk Money v originále, česky Prostě úžasná, která měla premiéru v amerických kinech v tento den 31. srpna v roce 1994. Tolik tedy náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vlka. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Hit Radio 90.

0: devadesátky jsou zpátky.
1: Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: vevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: zase lítáš v oblacích.
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl!
3: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová.
2: Resort Březová.cz.

0: 90-ky. Non-stop! Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90.
1: You understand? For all that fighting, you understand?

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

90. Hit Radio 90.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.